God's Command in Easy Bizoo, Say No Prayer. Je tisto, kar smo slišali, sledi rubrika Najnovejše na Salmonu. With DNC, Wait For You. Najnovejše.